0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Zaprešić u smjeru Macelja oko 2 km, a na naplatnoj postaji Mokrice u smjeru Zaboka i Oroslavja oko 1 km. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana oko 1 km. Na Krčkom mostu u smjeru Otoka. Na Riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje i na zagrebačkoj obilaznici u oba smjera. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.